0: Aber neue Drosse, bei mit den Gänzen, da kriegst du Pschettoschpschimne mit den Gänzen, das ist ein neues Thema, nichts wie immer, Matthias, du bist hier.
1: Dobar Ranko vam všim, hi, čaha, před 70 letami, to sú Sávsky dom v Budešine posvedčili, a to sú čaha na kovej prosili na Národninský kovej poteky, a to máme nekotre anekdote na Sávsky dom za vás, miestrujem, miesta tiež jako vočastým zabieram. We mnohých katolských vosadach súša unke prenimu prozninskému týdženie, hoj prostče k tomu, tun nabožne týdžen, RKV. Tež ve Ralbicach teledne viacač 100 dječi svoje prozniny zromadne záji, vo tým ty potom viac povedaš krátka. A dječom, tým přiliči dženca Filomelos a vun bieče so dženca ze skúsk hinaši kundvoru.
0: Na to som raz čipna Filomelos, čaká tu na vás. No, voko bydl nasodem to je.

spievač a rejovač môžete dali dnes slunčku. Tyščence zase očakuje nás mix ze svunca a mročelu a ma sucho vostač, živesle prostupa biehu dňa na 23 do 24 stopňu a sucho vostanie tiež prichodných dňach a přes cilvy kunst tydženia. Juce to zmieme ráno hýšče niešto kúriavy, potom pak mročele a svuncové vodmenie. Živesle prostupa to na 25 do 27 stopňu a konc dňa očakuje nás temperatúra hač do 30 stopňu, akož prajne. Tiež tam ma sucho vostač, lečo sa potekým práve na uruči, to reka dži môža, že tu tých temperatúrach si myslu zaso dôde skočič. Heißt mir, Bedelner 6, Skupina, total je nitko narječe z glucnesom, z božunesom.

A tu mám netko ešte zaujímavé stavy z nízky fakt za vás. Džen sa mienujúce 9. júlia, liečo 18. a cia 70. stane so riuna s nímským penežným zákonom, tak ríka potekým z nujem minju v mocnostvie. Ziel ist, dass die Banken schicken, dass die Banken sich so rot durchstehen. Ziel ist, dass die Männer und die 1. Januar 1986 und 1977 so Reuna und Fenki durchgehen. Bis diese Männerreform dauert die 1. Jednotna Männer, nämlich die Stau. Ona ist auch Zakwad für die Mocnostku Reunu, die sich dann 1924 so zawiedzie, und auch für die Nemsku Reunu, die sich dann 1924 a 9 a 80. Dženca potekým 9. júlia 80. a 70. Dávaš te takrát sprinju rivnu nímskému stanciu.

0: Jste menětko s dybkom na půl šestřich.
1: Serbský rozvoz. Pojezdče. V studiu Matej Gisvauk.
2: Dobré ranie. Wort Jensnischer Stortka hier bist du manja Kuschtan gut, tmaskich Gio dla nakwilne Saurena. Czara poponiu su starsi a dalsi pomocnice z Romanie s bistowaskim personalom mobilia a wuratowanie do tvarinia niedesche bistowanie w Ralbicach wozili. Wort 27. Julia wopytaje dzieci kuschtanskie bistowanie dom w Ralbicach. W Kruščicach potom po planie z počatk augusta započnu tvarske brachy odstronič, tak předsedka serbského šulského tvarstva Katarina Jokova. V hakle 10 let starom tvareniu by je dlješi čas voda z obškodženej robe vúbežava a špundovanie obškodživa. Čvonojo a iniciatorojo dobročelske tovaršnosti k zrodženju svobodne serbske šule s alternativno-pedagogickim usmerenjom su so čera v Nibelčicach na zromadžiznu zetkali. V središču steješe mjestrujem konkretizovanje kubvanskega koncepta, napšikvat na serbsko-rječnem a ekologiškim polu. Do přihoda planuja založensku zromadžiznu za spichovanske tovarstvo. Nieče 1600 dzieci z biskupstva Drežany Mišno je so čara na dziečacim putnikovaniu v Rožinčov občiliwo. Podľa bych u tež dzieci ze všech serbskich katolskich vosadu. Do dvúrečne je Božem šir s biskupom Heinrichom Timmer Eversom by je nimo serbsko svona podžela, tež serbska dziečaca šola s viacerými serbskými spivami zapšijata. Letuše dziečace putnikovanie mieše samsne heslo, kajž letuši nabožne týdžen menujce Mojze so poj hýbaj so. Radvorska gminska rada je sa čera mjestrujem z ještě dvami svojich vonjových oborů zabírala. Tak maja se vista auta mjez vúpoju a kelnom vúmenieč, što již by gmenie po vúprajenju navode v oboru tožto penes za nú techniku zalutovalo. V Minakale a Radvorju samým pak maja od lojnša nú jezdžidle. Nimo toho rečachu nekoci radičeljovo špatným stavie dubov v gmenie. Tute štome pod suhotu čerpja tak zo so im zdžela tyši žostrovo hauze vodva maja a škodu na činia. V Svoni Bošči su čara zakvadny kamen za novú gratuniu dobrovoľnije vonjovoje vobore položili. Kajž budeský meščanský zárad zdžili nastanú nimo hale za jezdžidva, tyž rumnošče za předraščenia a za dále kubvania. Džil tvárenia bude tež zjavne přístupne a maso za zaradvania vúživač. Nová gratunia v Svoni Bošči pvačini mali 3 milióna euro a ma klitové na zemie hotová byč. A hotové sú tiež naše povešte, kýž namakáče dále na našej internetovej strone a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dosť príjemné časo vonka je, cínače stopňu pokaza živé slibro rúne v Budešine. Dženca zmieme znova mix s sluncom a mročelemi, deku mročele v ostane menujce sucho, ale dále trošku více kojte a živé slibro te docpie dženca maximálne 24 stopňu.
0: Náš MDR-ský vopkádny systém mi praje so je našim koncu všetko v poriadku. Všemoj vám všem tuž dobrú jezbu do dnešného rania.
1: Serbský rozvoz.

0: Lionel Richie da bier, so Don't Stop the Music. Nebsches dein Hutsporac, wun prei alle jo, nit go, Hutspus krot gab schetton, jemme, ator wie so, sa nabojne svoa.
1: Nabojne svoa.
0: Tutte ma Jensa Laurentia Hauschitz, spanchitz gugua.
2: Je vam hiže raz napad nuo, kak dere so zirk min skelito z bočasami kruje? Advent, wabrađa nam svitvo, rituale a zromadnost do čmuho bočasa. Když so příroda odpočuje, zvostanje tež čvojke viace kvíle za vůbšu záberu. Žádost za vůkovanjom a skuanostču byla větša. Na to sčivuje pustný čas, jako skvádnost nutskoného obnovenja. Jutrune potenstvo so ve vopsviče odvyščuje. Tak, kaž Kristus z mortvo stanje, vodúča tež příroda k novému živeniu. Dny bývaja džen a svetliše. V Liču přizamkne so skončne čas Svätej Trojice, pozadne doba bez vulkých svedženju a viažku. Do Larunje nitko přemenja so krásna, liečna krajina do živie vúčby za bulsku stvorbu. Kaž zono na polach v čupvých mesacach rošče, tu niž nehodži so v zážne na zimie žneč, tak uvíva so tiež naša viera. Sme přeprošeni všo to, štož sme v zajšvim cirkvinskim Liče by sebi formovali a sporedželi, šitne džin zravič dať a z toho bohatšo pvode njesť.
0: Nábožne svok dnýma dženca na doku a zamovitosť či farskie vikarie Laurentia Hauschitz. A s tým je 5 minút do 6.

0: Philomelos. Dirdam dejstva mobije drozene.
1: Philomelos leži na svoj mehkuškim zaučku a přiladuje, kak kundvora vokoho nežka kruži a zenči.
2: Ach, tak, Mauki, Jatschenki, kajž tu ta špica bych tež rád raz byl. To bych so přes kůždu škarbičku před počičmou a všude čušličmou.
1: To může byť, ale ty rinčo zpěváš, hač kundvora zinčí.
2: Oh, hej, ta špica treba taký zvukový dušak, taký šaldemfo. Jeje zvuk poprodže načuje, že to je kusk nad nomu. Jeli bych ja špica byl, bych račo šeptajo letal.
1: Ty pak boudžak žána kundvora nese.
2: Prave, za to je môj brjušk tež pše... na hajriane. Byl mnež jako špica, nebych žádne probléme z puntíkami mil. Abo... Je z vás již nicht tu raz Schmicu s tolstým bruchom viděl?
1: No hej, ty jsou so pravé kreje nás rybali, ale popravom kundvory z cíva tak dlouho živé nesu, že bych u tajky bruch dostač moli, kajž ty on máš.
2: Mini šty, zál jsem pře tolsty.
1: Nie, vězo nic. Ty máš normálnu váhu, jenož kusk nad normu. Podobně kaž ta kundvora kusk nad normu zinčí.
2: Stop! Philomelos, a nemůžeš do žádné normy tyknič. Já tla tak a tak normálně nejsem. Štorika, Já jsem normálně, jenom jinak. A na žádném pád nejsem já špica a nechám to tyž byč. Hevák mě děči zcela viděli nebychu.
1: To neby dere za tvoj ego bylo.
2: Kož minuci nevidíš, toho zabudeš.
1: Ach, Philomeloso.
2: Já tla nechám, co mě děči zabudu. Hevák mi žádný popranč kvěce nedáža a žádný popranč, žádný brůžk. Bez brůžka jsem čenký a na koncu jsem tak čenký, že jsem celý pryč. A to tla nemůže nichtu cít.
1: Nie, to nemůže nichtu cít. To bych mi myšíci zrůdní byli, nad normu.
2: Ohaj, medla nad normu. To je zupo. Ale ta šmica mi nitko nad normu byli. A hotovo šmitec.

0: Nije cici naših serbo bjepši tvare serbskeho domu v obdjelena. Dojšto penes su za svoj serbski dom darili 1,5 milionu rajsmarkov z jasnim cilom dom džijat na čestu a posta posvečić boc. Tola potom přinže šitko hinak reforma mjene v sovjetskim vopsadnijskim pasme leče džijat na čestu v 48. Džesač k jeden bje tede kurs tak zubi domovina vulki džil svojih penes. To odla bje najprej raz kunst s tvarskimi džiwami. Dwie lecze pożyszo możachu zaso dale twarić stat dari 500 000 riunów. 600 pożyszo by serbski dom skończnie hotowy, a so 8 julia dziad na czysto 600 posta poswieci. Juri Szołta so dopomina.
1: Te ludzie na tym namieście stejachu, also to by tym namieście w obsadzenie.
0: Při tym vosta serbski dom finančných čežů dla hač do dženstnižeho nedokončeny. Přetož za tučasným serbským domom, kde jsou dženca parku a nižča sobu dževačerjů, měše nastač druhý tvarský komplex s hotelom, hoščencom a vůjky žurlů za viace hač 800 ľudí. Kak dře bychu so stavizne serbo zminili, jeli bychme tute přidatné tvarenie měli? Oni dře bychu je natvarili. Brigádnice, když su vône k tomu přinošovali, to můžeme lica 70 jubilej serbského domu Budušinje osvědčič.
2: Včera před 70 letami su serbský dom osvědčili. Jakub Vočar to bije s nekotrými dopomněnkami časových svědků. V obrazy z časa tvára a brigádovania vidíte tež v aktuálnom budaču Vulatka našej ARD mediatece potekim.

0: Včera to sú domovina, mačica serbska a zaužba za serbský ľud v Budušine 70. národniny serbského domu na pustovom námestče svedčili a to viezo s pravým národninským kofijom. Budla by tiež tušto nedošich sobudživačerjov serbských institúcií, kociž možachu po veľa letách dživa serbským domie vo svojim času tam povedať. Bernard, což sa dopomína na 90. leta a kak je tedy dom po dlhších šmiatkách skončne do serbských rukov přišiel? Samozrozumlivé to však nebie.
1: Serbský dom je so veľače přepodáča 1956 ako ľudové svojstvo zapísal do ležanostnej knihy. A všetci nejsú sa na ten postokovali, všako sa tedy srbský ľud a ľud ceva ako mejčel zrozumil, a to nie je nikoho zajímavé, što v tej knize ste. A na dňu jednoty Nímske, 3. oktobra 1910, byše automatism, že sú všo státne svojstvo do rukou nového západného knežstva dá, a s tým je knež Helmut Kohl srbský dom obsiedal. A potom je to dlhotravo predahať, že tuto dom sa vročil Zaksam a požišo by tajka vec, my sme zno 90 stali prostvu ako domovina vo restitúcii, zo chceme dom ročomieč a 490, kde je sa prejný kroč po převroče, my to Čišinské spoštivo, je knes Bidenkopf, je spoštivo a my sme jo tam či tuto skladnosti narečili, hač dobíme přečivo njemu, dla srbského domu Skoržič, ale ač dostaneme tu za sovročo do srbských rukov. A na to sme my dostali potom týdžem pozdíš o přeprošení do Drežďan, že sú nám prajli, kak my tu ten dom zase dostaneme, když my je nemskú rivnu položíme, potom sa von domovine přepodá a môžete sa zapísať.
0: Praj nedoši jednačel domoviny Bernard Cuš, nakromie čerovšieho svedženia skvátnostne jubilea dotvára srbského domu. Včera, před 70 letami, sú dom posvědčili a přepodali.

Bitch, Menschino, dann ab, was mich hier? Ato schaue hier schon das Nachschulprogramm als Neue, Nachschulreporter Benno Schotter, ihr letzte Huster Popuchu, a Bola da Prawit wohnen, da Sauerdo, dich Serbia Dschewaja, aber Gottrisch zu Serbskich Rukach. Czeras mit durch Belis Noah, Wonka, ato Blisko Wutworja. Tam maja rečensko připravu za obvočky. Kak so vodvoda tam čišči, kotre vúskutky mato na kloštorsku vodu, potajkým do rečku tam, a kak tam naposledk z cuba te připravie vupada, to môžete si naposkač, načítač, abo tež vobladač, a to pola nás v Sči na našej internetnej strone, abo tež v app MDR Serbia. A ďalší poskyt k Sči pola nás, za tých, kýž podáča sa ze svojby snano bôze do dôla, abo kociš maja doma snano prostče dlhú chvíľu, vo tým som rúne hýžo poriečala naše svuchory za cuvu svojbu, Rubiežnika Rumba sme rúne hýžo svyšeli, ale namakače na našej internetnej strone tiež svuchoru Koče z Božo, svuchoru Olja a je stavizna, abo tiež najaktuálnišu. Hej, prošu, kak môžu vám pomhač, tak reka svuchora, kotra šraje na litanisču.

0: se nam inčino pa na povasenih je sedem hodžin, sedem cicoči, a pa letneme na pokive do konca tudženja na ženci šidžin. Ženca zetka so Gmenska rada Pančice Kuko, a to večer sedmih ve viace zamiruje rumnost či Kašecach. V Kočebusu odmije so jutce tak mjenovane Trachtenflohmarkt, potekim viki za trebane narodne draste. Popodnju mjesecjoch a pečih Kočebuskim serbskim muzeum možeče se narodne draste drastove džele, a tež moderne interpretacije dekrec second hand kupič. Gečbu ne zabudžte se na možne zbene zami, pšetož s kartu pvačič, da možne neje. V sobotu vstupi kulturni zarodže serbskega ludova ansambla skupina 5 an der Feier, a to večer od napovosmih. Do runja sobotu večer pokaza nam v MDR televiziji Danko Handrik jeho Prahu, potekim Prahu, kajkaž ona je duš turistiske ščiški vopuščiš. Reportage Danka Handrika, riadu hinreisend, vidíče sobotu večer a to bedel nasedem. Druhý rodový koncert nesvačidle zaklinčí nedželu po podniu Cioch. Toarstvo přečelu domizna a kultúry přeprošuje butrobne na hučbne vukodžovanie mies barokom a džensnýšim časom, mies druhým týž s kompozíciemi Jana Cuža. Dobichu naše pokive a je liceče zotiš vaše pokive po žumach serbského rozvosa džilime, potom vupenče na jednorišo formulár na našej internetnej stronie termine und reka.
1: Rádko už je slunčne prú, kotruž čuju, když ja ráno vodu ču, začúvam všetnú radosť Božo a když nadžiju, emócie, kaž tu te žiču, so za nimi veš jednem dňu.

0: BH. Anitko, pokaza časnik. 7 hodinu, 7 hodin 4 postaje.
1: Nábožné slovo.
0: Madženca Laurencia Haušec z Pančicku kuva.
2: Je vám hižo raz napadnivo, kak dere so cirkvinske lito s bočasami kryje? Advent wobraža nam svitvo, rituale a zromadnosť do čmúho bočasa. Když so příroda odpočuje, zvostanie tiež čvojky viace kvíle za vúbšu záberu. Žádosť za vúkovaniom a skúanosťu byla väčša. Na to sčivuje pustný čas, jako skvádnosť nutskúneho vobnovenia. Jutrúne potenstvo so v obsviče odvyšťuje. Tak, kaž Kristus z mŕtvo stane, vodúča tiež příroda k novému živeniu. Dny bývaja džen a svetlíše. V liču přizamkne so skončne čas Svätej Trojice. Pozdatne doba bez vulkých svedženiu a viažku. Dola runie nitko přemenia so krásna, liečna krajina do živie vúčby za bojskú stvorbu. Keď zono na polach v čupvých mesacach rošče, tu niž nehodí so v zážne na zimie žneč, tak uvíva so tiež naša viera. Sme přeprošení všo to, štož sme v zajšvým cirkvinským liče by sebi formovali a sporedželi, šitný džin zraviť dať a z toho bohatšie pôdy niesť.
0: Nábožné svoje k nejma dženca na roku a zamovitosť či farskie vikárie Pančice Kukov, Laurencia Haušec.

Poměry za hýč může či vyzvat ještě s dalšími titulemi. Dobro noc, zpěvaše nám rodně Mirčin Veclich. A tuto titule, čem zráno ještě slyšíme. Nětký lečo zpěvá Elena. V pravém přečelstvě zpěvá Tomáš Krauža. A skovaná lubost, tak říká titul Milene Vočerec. Vosem po osmiche, vele vesela ze serbské hudžbu serbským rozvosu.

0: No, doma warst du schon noch so modest, die Nechaja, nicht kollegisch, nicht Prost, nicht nach alle, die ist nicht der Locke, was nach hier Domi ist, ne? Da war ja dost Spaß geht, kurz am Mode Luigi, gack, moja, se. Prawe Litscha Lubitsch, das ist nicht so, Matthias.
1: Danke, ja. Da haben wir Informationen abgeschickt, wo das Festival Break the Rules, da wurde es bei Berwauz gemäßere, wo das 10. Julia, da 6. Julia, tam su dotal hižo 18.000 kartko předali a zahrad varja liča leca znova z také 20.000 ľudžimi, kiš one tam maja při haj najväčším našim jezoru a to šo 70 šelakých umilcov tam zmeja na špec šelakých haj jevišťach mô riec přes celkom stežená so tam hesuje a predesmiat napríklad tež na Instagrame vidžau. Votruska Mojina, da je menuce postfava ve svoji story, kak so dere přijotuja menuce na haj. Dejki open airkiš tam, konstitutna zmiar, to so športnišče sobotu tam od večera 6. přemeni do vulkeho open air zaraduanišča, tu iš za Mojinu máme tež nešto tu.

0: Philomelos. Dirtam Dejstva Marmie Drozene.
1: Philomelos leži na svoj mehkuškim zaučku a přiladuje, kak kundvora vokoho nežka kruži a zemči.
2: Ach, tak, Mauki, Jatschenki, kaž tu ta Schmitza bych tež rád raz byl. To bych so přes kůždu škarbičku před očičmou a všude čušličmou.
1: To může byť, ale ty rinčo zpěváš, hač kundvora zinčí.
2: Oh, hej, ta Schmitza treba taký zvukový dušak, taký šaldem vor. Jeje zvuk poprodzie načuje, dže. To je kusk nad nomu. Jeli bych ja Schmitza byl, bych račo šeptajo letal.
1: Ty pak boudžak žána kundvora nese.
2: Prave, za to je môj brjušk tyž pše... na hajriane. Byl než jako Schmitza, nebych žádne probléme z puntíkami měl. Abo... Je z vás již o nichtu raz Schmitzu s tostým bruchom viděl?
1: No hej, ty jsou so pravé kryje nasrybali, ale popravom kundvory z celo tak dlouho živé nesu, že bych u tajky bruch dostač moli, kajž ty jen máš.
2: Mini šty, zále jsem pře tosty.
1: Nie, vězo nic. Ty máš normálnu váhu, jenož kusk nad normu. Podobně kaž ta kundvora kusk nad normu zinčí.
2: Stop! Philomelos, a nemůžeš do žádné normy tyknič. Já tla tak normálně nejsem. Što říká? Já jsem normálně, jenom jinak. A na žádném pát nejsem já Schmitza a nechám to tyž byč. Hevák mě děči zcela viděli nebychu.
1: To neby dere za tvoj ego bylo.
2: Koš minuci nevidíš, toho zabudeš.
1: Ach, Philomeloso.
2: Já tla nechám, co mě děči zabudu. Hevák mi žádný popranč kvěce nedáža a žádný popranč, žádný brůžk. Bez brůžka jsem čenký a na koncu jsem tak čenký, že jsem celý pryč. A to tla nemůže nikdo cít.
1: Nie, to nemůže nikdo cít. To bych my myšíci zrůdní byli. Nad normu.
2: Ohaj, medla nad normu. To je zupo. Ale ta Schmitza mi nitko nad normu myli. A hotovo, Schmitec.

0: Srpske šole z alternativno-pedagogickim usmerenjom so sa čera v Nebelčicach na zromadžiznu zetkali. V središču steješe mjestrujem konkretizovanje kubvanského koncepta, napšikvat na srpskorječnem a ekologickim polu. Do přichoda planuja založensku zromadžiznu za spichvanské tvorstvo. V Svoni Bošči su čera zakladne kamen za novu gratuniju dobrovoljnije vonjoveje vobore položili. Kajž budeski mještanski zarad izdjeli, nastanu nimo hale za jezdžidva tež rumnosće za předraščenja a za dale kubvanja. Džil tvarenja buđe tež zjavnje přistupne a maso za zaradovanja vuživač. Nova gratunija v Svoni Bošči pači nimale 3 milijone euro, a makletu ve nazemje hotova bić. Radvorska gmenska rada je sa čera mjestrujem z jezdžidvami svojich vonjových voborov zabirala. Tak maja so vjesta auta mjez vupoju a kelnom vumenjeć, što je špe gmenje po vuprajenju navode vobore, to je što penjez za novu techniku zalutovalo. V Minakale a Radvorju samim pak maja od lojnča nove jezdžidle. Nimo to rečahu nekoci radičeljo vo špatnem stavje dubov ve gmenje. Tute štome pod suchotu čerpja, tak za so im zdjela tiši žostrova hauze votvamaja a škodu načinija. A to one vihu. Naše džensniše povestče, kiš namakače dale na našej internetovej stronje a ve našej damotnej app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Při 15 stopňach sunco tu kvílu budešine svědčí. Dženca zmijeme znova deký mix, raz jac sunca, jac raz mročele tak vůladáme, ale dženca vostane sucho. Dále pak trošku věci kojte buče a živé slibrote docpěje dženca maximálně 24 stopňů.
2: Dále je dženca šitko poradku na půčach a na drohách.
1: Serbský rozvoz.
2: To by dženca stajne krotký vopkat, dvě rec.
0: A krotké vedro, no?
2: Dere tak.

0: A runie to su se tež přecelom, že sač letami rekli, ako su započnali Serbski dom tvarič, prominentne šakosti, vone tu na pustvom namiestče najvážnejše tvarenie Serbu, Serbski dom budušenie. A přiušim je hač to dženstnišeho jenoštajke nešto kajš torzu vostav, tvarenie, kotrež nie so ženie tak pravie dotvarilo. Plánovane šak bie niečo dvojce tak vulge, kajš je dženca znajeme. Tutun mesac posvědčí Serbský dom svoje 70. národniny. Jakub Vočar je nekotře dopomněnky ze staju.
1: Z Vopaču jsou oni přikvátali brigádnice, mezi nimi tožto serbských šulerů Varnočanského gymnázia, když jsou svoje ličné průzniny džiat na čisto 47 a 48 za to voprovali rozvaliny nidešej Lessingové šule na postovém náměstče Zrumovač. Juri Šouta, letnik džiat na čisto 6 a 33 so dopomíná.
2: Žiat na čisto a 48 ždějnců, všemi brájáme, my sobu podživáme tu na tvarniště Serbského domu. Also my jsme te celé, když čistili, te se sobě znovu užívali.
1: 2 miliony dživových hodinov v obleto nadživa serbska modžina abo lipe prajene serbske dživové brigády. Brigádnik Bohumír Elas Komorova praji serbskému rozvose před nimale 30 letami.
3: No, přesvědčit nás nie nikto treba, to by se za nás samozrozumlivé, co to činimo. Bo jsme byli zaurinu, jsme vesobu za serbský dom se nás natvarilo. Žádné přesvědčení je trebné bylo. Večer jsme potom v hromadě seděli, potom jsou přišli tež někoci naši vůčory, jakož Paolo Nedo, Meškank, Felix Heiner. To bylo stavizno o Serbách, zpívali zhromadné zpívy.

0: Skupina Holarski, to bychu zromatnje z orkestrom serbskeho ludowa ansambla. Wonjos trojtu titul rikaše. A ste mir šest šminčinu do dževečich.
1: Nábožné slovo.
0: Magenca Laurencia Hauschitz z Pančic-Skukova.
2: Je vám hižo raz napadnivo, kak dere so cirkvinske lito z bočasami kryje? Advent wobraža nam svitvo, rituale a zromatnost do čmoho bočasa. Když so příroda odpočuje, zvostanje tež čvojke viace kvíle za vůbšu záberu. Žádost za vůkovanjom a skuanostču byla větša. Na to sčivuje pustný čas, jako skvátnost nutskoného obnovenja. Jutrone potajnstvo so ve vopsviče odvyščuje. Tak, kaž Kristus z mortvo stanje, votuča tež příroda k novemu živenju. Dny bywaja dzień a svitliše. W liču přizamknie so skončne čas Svjateje Trojice. Pozdatne doba bez vulkich svedženju a vjažku. Do Larunje nitko přemenja so krasna, liečna krajina do živije vúčby za bólsku stvorbu. Kaž sonno na polach v čupvých mesacach rosće, tu niž nehodži so v zážne na zimie žneč, tak uviva so tež naša viera. Sme přeprošeni všo to, štož sme v zajšvim cirkvinskim liče by sebi formovali a sporedželi, šitny džin zravič dať a z toho bohatše pvody njesť.
0: Nábožné svoje knie mieše dženca na doku a zamovitosti farskie vikarie Laurencia Hauschitz z Pančic-Skukova.

0: Jo, ja som Torsten Max Mester. Ja ľubujem popšovom bankovú muziku, ale ja neznajom žetných dobrostiarských bankových titulov. Togod lasom nento mimo žecenia. Zakračo nieco vod šulského kora gymnázia, aber wird žecego kora. To je také v Paríži pen.
1: No, to rád cením. A mám také dobrú dalšnú pšicinu. Šulský kor dolnosárskeho gymnáziuma joga sledne týždeň akle byl v státnem živadle hovo hošebusu. Te ukniki sú skoro šikne, tam k prednemu razoju stojali před mikrofónom. Nagrali sme za RBB nové sárske štucky a kotu žincajšnú krádu z NATO. Stoj Talipa.

0: Predne Jean Ferio, Jorginza Aukniki Mogus, Goinsnese, Sabirasch, se Svojimi Hobbyami, Tag ak Wönigschir. A ja, mam nete ogliet, se Svössebnem Seimom.
1: Planio ve Studios, de Jinsa William Buchan, a Mila Heinzholz, wenn es de Uknika, Peter Redonje, Dolnos Herskiger Gymnasia, a wenn es de Gano Veliki Dudom de Deutsche Vivi, wenn es de se Obschiliwe, na Ube Giovanni Roboterro, na World Robot Olympiad, a ve Nimske Mestastwe, ve Triru, ste wenn e dobewe Tscheche Mester. Ja, witajte ho ve studiu.
2: Dobrý den.
1: Jo, ve obe pšetstajte pšosem vaju robota.
0: Te všisluchárie njemogu to božko vížeš, ale my ten robota krotko raz zašaltujeme.
1: Z toko joven natvajone a co ven mežo.
2: Náš robota obstojt z Lego a ven ma motor.
3: To vesedne jo programirovanie. Přesto, wenn mężo šake nádoky doceniš. Wenn mężo například věcle přijímaš, šíš, šaš a svígaš.
1: Aha, a vedkuj přížo váju zájem za robotere.
2: Se zájmujom južu dvojko za robotere a přírod. Kromaže se mějeju mámu rešeširujom. Cesto v nových technologiách.
3: Přímňo jo to bylo píčku hynacej. William jo mě přašal. Lec zu sepje to se Lego-Roboterami raz ogledaš. Sam se mysliwa, až to jo redne uro na nje, ke laškwa detice. Som bywa plan jogo doma. Som to uprobirowała. A mě se spedobała.
1: A kak ste na ideju přišwe se na tom ubežowanju obšeliš?
2: Som se južo woni na VRO obšeliu. Netosa su zgromadnje z Milu se pele pšiš.
1: A Mila?
3: Za mňo jo bylo všechno nové, ako som vižela, kak zapšinujúce nádoky sú. Som kšela na kúšte pát sobu ceniš.
1: A nit by mi zajímalo, kak sú te přigatovania bežali a kak jo popšajem pento ubežovanie bežalo?
3: Kuštu Vautaru smakajome se plavijema doma a trenirujome dve gožinje.
2: Našo treningove mjesno jo meja bydlinska špa. V maju sme bivej na regionalnom ubežovanju v Dubalu Kršajn. Tam sme predne mjesno dojšpivej.
3: Dokromade jo dalo 2-6 regionalnih ubežovanjev v Nimskej. Petom sme musawej nie pierwej raz docakaš. Ja na 6 najlepších timov jo smejo na Nimske finale do tria jež.
2: Ako sme naskoniwej, až sme pötla, sme se veľkým veseliwej.
3: Do tria sme petom gromaže z mamu Williama a s mojim nánom jewej. Sme tam v hotelu přenocovali a při Nimskem finálu sme Češe miesto dojšpivej. Tak sme se za európske finále z Zagrebie kvalificirovali.
1: A kak ty nint to za váju dali hýš?
2: V oktobie pele šijome do Zagreba na európske finále.
3: Za to trenirujome dále. Mimo toho pýtame hýšči sponzorov. Kenš nama při kostach podperujú.
1: Okej. A wielgin ważne przy takim projekcie jo podpiera stary show. Sobu do studia jo przyszła Stefanie Heinzowa, wona jo ta mama wird Mila. Dobry dzień, Lebewi.
4: Dobry dzień.
1: Jo, a jo, kak jo to za was? Kak podpieru jo szo te zisi, ako starysze?
4: Jo, nie pewnie myśmy ako starysze wielgin gierde na te zisi, a also ten uspech, wenn es de sami dojšpivé přes zvucovanie a my jano gotujeme te organizatorické věce. Například nento pýtame sponzore, aby mögali let a hotel v Zagrebie pen na europskem finále zapfašiš.
1: Hýšti raz dokranie k tej podperie, also vy ako dorost šone netrebašo tam přímnuš?
4: Nie, te žiši mögu to všechno sam, alle nam jo nadpadnu, až te druge žiši na ubežovanju, až veni maju šikne sponsore, abo t-shirt s sponsorami, a naše žiši jano, naja, veni su popša vem zahopjen kaje, ale tak dobre. Also te druge žiši maju teke trena ja, a naše žiši jano ve bytlinskem špje svucuju.
2: Sveng netso ke tom gronisch. Moja mama jo pitschku nasha trainer ka bewa. Wenna jo se ve international videos wokli dawa a jo mir naroki dawa. A ja som to pen vautoru gromage se milu suzu wau.
0: To jo echt obschi wo jom. Kak to jo, also gaston ninto nicht inzwischen, a zo was potpero wasch. Na kogo smio se obroschisch.
4: Wenn ich morgens rat planas, agostaische Meldowasch.
0: Wenn nepe we utschomne jig asch tschoho, wirst du die Jubili? A ja, schützem wam, wiele Usbecher.
2: Utschomne jig, na sasse Vigenia.
3: Na sasse Vigenia.

0: Bartoldowa US-amerykanarka, ketara szionie kotare leta żywa w Dolnej Łużycy, pokazuje gledajucy na stwierdzi Juli na jego charakter ako familiowy swiedzień.
1: Za moją familię już zaprzałem przecy, bo to stajesz grill, hot dogs, a jest hamburgery, a przeporaż redne cazy z familią w ekstremnie szopłem swyncu. Leše na podzajčnym Příbrjogu jo radnie goruce. To kroni to nie było zapšałem wesebne politiske. Skere jošło woto byš vence gromadu z familiu. A wiele jest. A gaš jo woto, jo sy zgromadnie z familiu. A to jo wieliki rozdziel na przeszivo nimske. Žož máš za šisč až kuštycki lúž kupujo ognioprázkotki a je zapalio. Kaš se jo mu lubi. Což mám za žiune. Ve USA kupujú snáš po ognioprázkotku, ale popšaj má väčšina miestu a małych miestu svoj ognioškriakot. Z 4. Juli se s takim zakońcujo ze zjavnym ognioškriakotom a na to se šykne v jaseliju.
2: With the, you know, publicly organized fireworks, and that's something everyone looks forward to.
3: Historicky se myslím, až přešeky sú važnejšie. Každý jas a každé miesto má nejaký přešek a snaž jano v nejväčších miestach dajú ešte přešeky. Také snaž nejviece vidíš v médiách jo te ognioprázkoty. Also, každé miesto a každá vjas má také ognioprázkoty, also jeden show, also fireworks. A to je bylo také za mňo ako gele vegen vážne. Megu se to pomíňaš, ak som ognioprázkoty zapalil. A také veľa ľudí grillujú.
0: A Evan Blakely pokazuje ešte na jeden druhý aspekt, ktorýž přiniesol ten svěžin.
3: Also, to je vegen vážne, to je liche žen. Also, to je také veľký rozdiel mezi Amerikou a Nímskou. Ne dajú tak veľa liche dňu, a pen to mení až pen v Americe te ľudí grillujú, vedpecivajú, se zmakajú, se rozgraňajú také. Also, a také upijú veľa alkoholu, také žel sviežená. To je kompletne inak. Also, si myslím, až nichten v Nímskej nemežo se to predstaviš. Nemežo přirovnováš.
0: Emily Bartoldová pak pečmarnio ešte raz familiový charakter svieženia.
1: Dokuláš mežo žien nevedvýznosti byš popšavem cevo vosobínska a familiová nastupnosť, myslím, až mežo byš teke gožba za ľuží příš gromadu. To se vie, wenn mežo byš přece politizirované. Cukroniš, dokuláš som byla živa v Washingtonie, D.C., jo mi přeci bylo vědobné, kak spytajo zvězkové kněžastvo svěšíš ten svěžin. Ale šo jadno, co jo jaden věste prezident pobytoval v televizi, to nejo bylo napšaudu to, což jo se ogledalo věle lůži. Skeri još po voto byš skromadně s familiou. To got lasse myslím, až se přeci hyšči na ten part privátně zmakajú. To jo v menších kmenách definitivně možné.
2: Coming together moment that in smaller communities is still definitely possible.
0: Uznam z 4. Julia a uzjavienia nevetvisnosti dajo se nejlepie ucytaš ze sledujúcego fakta. Nic 21. júni 1788, ako sú ratificirovali ústavu svieše ako okognušie založenia, ale z 4. júli 1776. Uzjavenie nevetvisnosti pred polnocnoamerikanských kolóniou Veľkej Britanniskej plaši ako kľúcový dokument amerikanskej revolúcie. Obšadu jo veno bolo jano jeden kapitel v dujkem historickém procesu. Což jo se zachopilo ako zbiežk přeživo vezeniu za vecku přes britiský mašerný kraj, jo jadlo k vedriaknieniu ved Londona a jo sledovalo skero 8 let trajúca vejna.

0: Vyžedre přece teketu drugu, nerešnu a nepšavnu Ameriku. Smolnica lihote zda se pak svěšiš mecni. A teke gaš se aktuelně v politickém systému USA vyhori. Smolnica se išči žagli. Se zaslepiš, nedajo se pak žínca nichten tak laško.
1: Nedejme pětgötnošíš rolu USA ve druhé světové vojně a zimné vojně mezi NATO a státou Varšavského pakta. USA jsou stojali za štít pětviaceného světa demokratie přešivo komunistické diktatúrie. Ta rola jo se změnila? Nejo jasné, do kterého směra Spojené státy jdu, do izolácie abo lec vestanu na droze kooperácie. Za Európu je jasné, až trebáme zgromadnosť z USA. Svetová situácia je taká. Ale tá kooperácia musí byť na úsokosti vecovú. Nejsme žiadne pýtané. USA nesmie jo nieco nadiktírovať, daniš danky, daniš obželenie na vojenské dyrdakojstva.
0: Mego USA byš žínca s takým išti příklad?
2: Nie, to nie by na kuště pát kroniu. Niektoré věci jsou v USA zavěště lepší jako v Evropě. Mě se spodobají například univerzitu a akademický svět tam vesebně děje. Větu nemusíme všechno napodobnit, což je v USA. V Evropě máme například lepší zdravotnický systém a sociální systém. Také politické systémy v Nímské funkcionují, negledajúc na šakuráke problémy, lepší jako v USA. Militarism a patriotism v USA také nemám za dobrý příklad. Myslím se, až by děje bylo, kdyby se Evropa přece tak velký na USA neorientovala.
0: Zjednošené státy Ameriky. Objekt gramoty a miestno pežedania. Ale bda jeden druhý kraj vedpušťujo rozrytošť v zaupitnění USA tak derje ako Nímska. Pežedeniu Nímskeje joga to zaupitnění ordovalo pšašenie systéma. Přicomž zdajú se na stavizny předogoniš. Politické uvyša sledných let v USA a v Nímske sú gajadli k novým zvieskariam. Statkujúcim za žiel absurdne. Příchod politického systému USA zdá se byš žínca vetverjone. A rovno tak nevěste jo pak žínca také za upytněně toho kraja v Nímskej.
1: Nejo z jadnej usádu vetekroniš. Založenie toho státa jo bylo veliký signál zbuženia za celý svět. Evropě jo se tencas knježil absolutism. A amerikanskej konstitucii jsou se napisali Šikne lůže jsou rovno pšavné. Pšavnost za šikných. The land of the free. Kraj lichých. To je byl věle lůběce. Také za mordy Serbe, které jsou tam udrogovali. Realita pak nebyla taká rožojta. Ideál se cesto nemáká z realitu. Ideál lichých.

0: Jo, ja som Torsten Max Mester. Ja ľubujem popšovom bankovú muziku, ale ja neznajom žetnoch dobroserských bankových titulov. Togodla som nento mimo žecenia. Zakračo nieco vod šulského kora gymnázia, aber wird žičeceho kora. To je také ve Paríži pen.
1: No, to rád cením. A mám také dobrú dalšnú přícenu. Šulský kor dolnosárskeho gymnáziuma joga sledne týždeň akle byl ve státnem živadle hovo Hošebusu. Te ukniky sú skoro šikne, tam k prednemu razoju stojali před mikrofónom. Nagrali sme za RBB nové sárske štucky a kotu žičeho kradu z NATO. Stoj Talipa.